Chita nebo Chita nebo Samoe nebo 769 Sandra nebo 126 Agipsang nebo 255 Minegele Sara nebo 711 Agogirwe Chita nebo Ruben nebo 731